0: So, do mechino popetchich, muis mui, wuspani, katka pepelec, dženca, rainča redaktorka zemnu, doranja kroči a sto, zestu te pšelatku.
1: Dobranje, vizavinujeme sa tež dženca rano za so bateriovemu skvade, kotru štu v budušinje so pšetca išče pali, so dale kvodži, Včera šako sme hižo cimeranje v tom rečeli, a tež dženca nima s tem konca pošem staču. Votladejo voto podame so k Vužijskej jezorinje. Tutej škodži vandalizm je svoje mysle k tomu žili z nami Janek Vočer. Do serbske hole podame so tež ze serbske farorku, to je naše kukninčko na sociálne sitče na Instagram. Svišime tež ište viac vo Pokémon Go aplikácia, si myslím, nech to škúdi z vás sa na doplní.
0: Te karte?
1: So, nie, ten handy, ta handy app.
0: So.
1: So, sú pšet dokvanné, že sač letami ľudžo, kajš klepnení s šmuratkom, kolžili po polách, po vúkach, přes miesta a sú honili tuté imaginárne Pokémony v tuté app. Tuté app vinuje so dženca Mirčin Venk v www.
0: A ja som čipna s kotrom posmiukom vunto dženca čini. Vosa minčinu popečich, tu je serbský rozvoz, vítejte k nám dobré ranie.

Rečeť, no ja nochcu išče, abo hižo, babe, liču rečeť, ale čeraz sme napríklad ve Protecach za MDA Garten verčeli a tam bych ja vesova, zo mihach svoj pezel k sobu, dokéž je tam tla, tež hižo, no aj trochu silnejší vecik viu a temperatúre vodne, tež nebychu pše vysoké, 15-16 stopňu, to sova tak zvučení nesme, no to poladáme na dženznišo vedro, što vedro do přichodných dňov viesčí. Ženca dobíme predsa zase se zdešťom líčiť, tiež ženca ráno je so hižo pokapotalo přes dranie tiež. So bunže, tak viesčia metrologojo nic převele, ale predsa zase tiež napopodňo zase a přes noc lepe prajene na večer dobíme tiež zdešťom líčiť, to je džensnýši džen. Ale potom tiež zase lečo so poda do pravých kolijov, po takým to ryka za dječinu zomuli tiež kupač při polnym svoncu, to je potom piatky, júce tak daleko, zo najprv raz startujeme se smručelimi do nového dňa a potom so tiež svunčko vúdrapa, temperatúry maximálne 23 stopňu a potom sobota má zase horce temperatúry spřihotované samohač na 27 stopňu. No ja tiež poľadáme se spôvočkom hižo na přichodne konc tyženia od štvortka. Tam má živé slibro pravdepodobne tiež hižo zase nad 30 stopňu zaliesť. No za to jeno je to niečo, za to tam mnoho skýre minie, ale sušako vulke prozdnine a deči chci da so kupač a to je čím rinčo, deš je vonka rinje čopvo a deš voda zvorjevana. Dve menšinje dobydl k našest dobre ranje.

samičino do napu šestreće. Ja bih mać še teši raz s Božom, ili zosče nekakvu pokvadnu informaciju namakali, napšikvat na horne vubi, když še tam stare vjece vurumvali, abo ve trabinku, abo niče druđe tež. Druđe šak so to stane, so namakaš nekakvu kšinju, abo nekakvu list, abo nekakvu stare voprase. Tak je so švo nedavno, netko pšet krutkim, ve Lessingovem muzeju ve Kamincu, tam nišim sobu dživačerjam, jako su tam započeli mnohé v Lessingovom muzeju přetvarič. Tam su namakali vrselivitu blešu, kotraž běše tam skobana, a to ve sčenje. Tuta bleša běše z leta 1906 a 70. Po takým hišče nic celé tak staré, ale nedživajce toho mi ješe dobrý dolad měnujce do NDR-sko časa. Cio mužojo, ja si myslím, zoberu to murerjo, když su tam napisali to, što su tam činili. Například, so maja tam okno zamurjovač, a tež jedne staré durje, maja tam haj vúredžič, alebo tež vúmenič, tak zoso za Lessingové muzeje tež porinči. A su dalše věci ište připísali, a mnitko su si tam list přečítali, číkociš su ju namakali, a praja to běše krásny dolad do dživa tedyšeho NDR-skeho časa. Dolabajte, poladajte se na tyž raz do skovaných rožků pola vás doma se na tyž tu a tam namakáče tajku vosebitou blešu s vosebitými informáciemi peč minčinu do napu šestřeche.

0: Na po šestčiche, Katka Pöpelec s poješčemi z dobrej poješču.
1: Serbski rozvoz. Poješče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. So palace baterijo v skvat Budešinje je so noce hašal. Votranja so rumuje, kajž rečnik policije zdjeli. Ludžo Budešinje pak meli dale, vokna adurje zaurene džeržič, nimo toho nesmeča klimove připrave bežič. Vobedlerjo so tež namovjeni, so ne bih vduo vonka přebovali. Jedojte mačizne dotal nesu pojice zvizčili, kajž rekaše. Tež 42 vobedlerjo, kotrož bih vojnja dla evakuovali, nesmeča išče ročo do svojih bydlenjo, tak rečnik zdjeli. 4 morske kontejnery baterijového skvadišča při šlíbenovém parkovanišču bychu so v útoru popudňu z dotal neznatie příčiny zapalili. Příprava svůži domu kabvania Miliny Vurunač. Přihoty za kunstdžinský Vitaj-festival Miłoczanskej skale spolne paru beža. Pomocnice sú hižo stane a jivišto natvarili a v obsvetlenie za puče a videové projekcie testovali. Kajž vono organizátor Daniel Hefner rekne, vočakuje viace hač 400 vopetuariu, delko Bieloni. Festival započne so júce s dvúrečným vedženjom po skale. Hučpoval Borgi Vaučic a Izabele Kauduňskeje serbskými filmami a rozmovami vo nich. Nimo toho dživarničku běhu dňa poskyča so sobotu večer koncerty berlínskeje drohy Janka Hanky a vod Jake Švarc. Při Bjavorskim jezeru zahají so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizátorojo očakuje viac hač 18,000 hosti. Hač do soboty vystupuje na 5 jevisčach viac hač 70 vumjúcu. Miestnimi Jesus, Capital Bra, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festivala při Bjavorskim jezeru so kuo voku klitnoho vopkat z džela zašlaha. Vopjestky sú vupisane. Připrio za kupanje, puč při klitňanskim šipriu, kajštež parkovanišča za vopetovariu přistava pak vostanu dále přistupne. Vo vistotu na festivalu postarati so nimo security teama, tež policia a DRK zbivie vody. Dženca započnú sa na B6.90 mies strožu a vulkými zďarami tvarske dživa, kajž krajné záradníctvo za nádružné tvar a vopkat z džili dostane z jaskova droha na 1,4 kilometrach novú asfaltovú vorštu. Za čas tvarských dživov, hač doskrič augusta, dobi so B6.90 zaurič. Vopjestka vidže přes hítk, rožant a gulu. Do runia dženca započnú sa na S109 mies Zuborničku a Dubom tvarske dživa, s kotrimiš so prekodaj spode státne drohy v uminiti. Státna droha sa hač dosrieč augusta zašľaha. Hižo čera sú so tvarske dživa na voni roze Dobranecach na dvima blakomaj hodžiu a mies Českacami a Bičicami započeli. Tam môže k nakvilným hačeniam dojnč. Na čerovším serbským blíže Drieždenách sú so 12 vobdženice, miestrujím vo básniku Jakubie Barče Čišinským rozmovieli a vo přichodách na jeho 170. Národniny. Tutu sobotu vôtuje serbsce spisovačelio Budušenie na čest čítanské literárne čítanie z poeziu serbského klasikária a to na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako sobu skutkovace dalši nemsce a slovjansce poeča. Stajne serbske blido skáčuje so Drieždenách miestem 5 let, kúžde druhý mesac kvôlni serbske besadže. To bych ju povestče, kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme viac svunca, hač mročelu, tie švíle na sase vočakuje na popúdňo a večer tiež menšie neviedra. Živé sliprostu pa bývú dňa na 21 stopňu. Júce zmieme tiež svunco a mročele a jenož jednotlivé krotké švíle to pak skýre popúdňu v 23 stopňach.
0: o takmenovanych twarskich hačeniach je vam Katka Runie rozpravjava, hevak se vulce ničo nestava na drohach, je dovolový čas, šitko mirne dobru jezbu do dženzniša ohrania a jeli mače tež ište také tvarnišťové hačenie před durjemi a chcete nám to zdeliť, to rade činče 0559 1 7 34 100, abo tež přes naš čet.
1: Serbský rozvoz.
0: Pečminčino po napu šestiche.

0: Ah, ce să-ți mi-ți nu doresc să știi tot de cam noi. Și o na melodia, de și jo ve auce popuchu, to so vo mirie jeje, aber die kuchni so, ich jo vo mirie se ci zaplitom. Ve schalze mirsha, no hai to je tak stvot krana vitajte k nam dobre ranie. Vjetrote ledne drenie birunie za kupanie, to se praja vo sebe tež dječi, što po takim ze spruzinskimi dječimi činič, so se na tež prašeče, znano si raz do lesa doječ ribe, te šak zdjela tež hižo ve leče rostu, a tež so su prava, ki se namakava, a tež ne je pše horco, a pše sucho, abo potom tež možeče so podač do modrych abo carnych jahodov. Jednak iše to je tež hižo činiva, je samska farka Jadwiga Malinkova ze Slipek. Na je Instagramovom kanalu je čera k tomu krotki video voziviva, pravidone šak stajvona v obsahi do syče, a je Morec jedna ze stukvilnje najaktivnejših srpskih influencerkov. No, a ton raz čele krotki video ze Slesa. Suhajte raz.
1: Dženca, s če zemlju su bu prišli do srpske hole. Lidstotki duo su tu v holi, přeco holandske javotki zbirali, so bychu so zaživili, a ja sem tu v zajšvim lidčesatku vuknula od starých holandských srboku, kak so holandske javotki zbiraja, a tohle lidca je fantastické holandske javotko lito, a vizor sem přesto tiež v holi.
0: A tak daleko krutki vůřez z vidia vůlkotny žny holandských jahodů po takým v holi a kajke jsou jahody pola vás, če tyž vy, snadno tyž po starý droze, hač ráda raz poladač byli, že z če vy zbírali najlepé modré jahodky. Pustě, če nám snadno tyž pověstče a přeračče, no já nevím, hač nám svoje měst na přeračiče, až tož chce se vidět tyž ještě raz kompletně v obladač, abo je čípne na dalše v obsahy sáps Faraki na Instagramie, to niech poladnie tyś na našu app MDR Serbia, abo na našu internetovú stronu, tam sme odpovedne podcast vám přihotovali. A ničo rinčeho nie je. Šako potom zase so mudrých jahodu najed a môžeš mudrý jazyk druhým vusunič. Dobre ranie, všetko je srbský rozvoz, vo som menšinu do 6, tu je srbský program. Štvrtka.

0: Do 6.
1: Nábožné slovo.
2: Vačenca Cecília Zelnáková z Spančic Kukova.
3: Ľuby Božo, prosím te, prevodite dženca mne. Správne chcú sa pracovať, nic maličkošte sfalšovať. Byl než drude Češko je, ľuboš prinja kázňa je. Bez dôvery tež ve svojbe, pounošť z Boža nimodže. Spošť mile moc a krutú volu, chcú přinošovať správne k zbožu. Nedodňu přec čehodla, sem potreche na rune ja, když podamo so prucuju a ve mni pytam vinušu. Bo však dodna duše vidí, nevernosť a namoc hýdži. Človek myslí, sam sem knies, to nie je buď náš do nebes. Tak votrania do večera, nech zbožo tebe převodža. A když dojnty češke sú, dopom so na modlitvu. Čak a svava tebi sluša, nech spiva spochy moja duša. Přetož radovač so smím přes miru, vidžo začúvajo Božu stvobu. Tuž s Bohom dženic počinám, vidžo nichtu nie sam. Vun šitkým blízko zvostava, mám dôveru, to dosaha.
2: To praje Cecília Zelnáková ze Spančic z Kukova v nadávku a zamovitosti Farskie vikárie. 4 menšine do 6.

0: A daj mi słowo, a propos daj mi słowo, jak to wołka was upada? Čitačeve rady słowa, albo słuchačeve rady na słowa? Ja miniu, hač si račo kniju vozmeče, albo tlaprajče, ja si słucho kniju sam, když sem dovolu, albo nidže počuju, a potom si přečítač dam. No, to máme my tež nešto vam za vaše vuši sapského. Menuce viacere słuchore. Olja a je stavizna je dodom diska potajna. Například Olja je ze svoje mačerju, ze svojine čekne džobjava, namaka ve Vúžice pomoc, hospodu a novú přečelku Linku a z ní poda sa Olja na dodomde.
1: Bubujna, kravočivje.
2: O nie, som teda prajva, že vostanem radšo doma.
3: Spodivne zvuky. Štú tam je?
1: Pomajčená.
3: Štú se? Pokaž so.
2: Linka, tu šeri. Spíšne, čekneme.
4: No, môžeme rastiť tu. Robím pač. Ja to ja čo nevodrajú.
3: Ladaj sa, Dola. Ponepšinu blíže. To sú převidné džiči. Jí sa bojč netrebáme. Študáš če? A če odla sú na pokazáče?
0: Kajke to sú, kajke duchy, ký z tej holce ve rozpadanej keži nadej švoj a kak so stavizna skončí, to slyšíče ve sluchári Olja a je stavizna. Na našej internetovej strone napríklad, abo tiež v našej app MDA Serbia a v audiotéce ARD Sounds. Šúče tam môžete sa ju tiež deles čanič a sobu dodovolá zač alebo proste na zároče sídeč a sluchač. Biedlk, nasodomie.

0: v 8 minčinu do na po 7.
1: Policija z G.
2: Cia 40-letny je w utoru wieczor ze swoim Mazda mier z kamieny a wulki dubra wo zjezdnie do rebie zajo. Zranio se nich do nie, 10 euro szkode nasta. Test na alkohol woda 1,9 promilu. Policistcza zachuje mu jestną dualność. Po niezbożu na autodroze 4 zmienia się so szofer w utoru popudniu pola Budusina. 40-letny bie ze swoim Mercedesem smier rejeżone popudczu, a prasny po do popocznie planki. Policju niezwonie się, a so zminy. Krótko potem zrazem już potem do jezdźidła, kotryż na autodroze na twarniszcze pokaza, takie welcze nakładne auto ze znaczkami a świecami potekim. Szofer Mercedesa spyta potem, pieši čeknič policistča pak jeho nudom na makachu škoda posta 10 euro. Starší borik, kotrž přinže z Arnstovskie v okolíne, bú minené dny v obšudžene. 70-letne a 67-letne cištaj knižnú zbierku předač, za kotrž bú jímaj viac ač 100 000 euro slubene. So bychu sa peneze na borik přepokázali, žádaše si neznate IC kartu s comt pinom. Starce přizvolichu a skutčičel v odspěne nieže 4 000 euro z konta. Kriminálna služba z Kamienca sledží za vlavobšudnictva. Minulý týden sú sa neznači do garáže pri muzeu v Hornikecach zadobili skutčičelio zachu ženské koleso marky Diamant a e-bike marky Sinusovu, coku na hodnota kolesu 3 000 euro. A v útoru večer bu bluňu auto od parkovanišča pri připravie za kšide pokradnené. By to Mitsubishi ASX v hodnoče nieže 10,500 euro. Za jezdži dvom netko sledža Zoko KFZ přepytuje.
3: Diamantkole so su še tajke hodnotne?
2: Z tým e-bikom.
3: A so s tým e-bikom. Ja mám ja moje diamant, tež zase do trávenka nutstajť. A nic jenom špočávok. Dobrá, nevšie je serbský rozvoz. Več minčino do napu sedmich. Je netko slyšiť, že skupinu Backstreet Boys 12 predstajenie koncertu. Dlieca raja v oktobre. A to v Düsseldorfe. Tam v tamnišim stadione. A to môže čo rád ľubie sobu spievať. Everybody rock your body. Dobre, ranie v česerský program. Ja nepojedu.
2: Chceš to unepáčiť?
3: Ja nemám žiadne kratky. Ja nesem žiadne dostáva. Bohužel, tak to jo.

0: Nike. AJ! Good, hotovo. Vosom menčino, dve menčine do napu sedmich je dobranje pše je samski rozvoskaja na vosom šindu. Na haj, to su pšizivenja a pšizivenju su naličili za tak menovane knapmen, kiš so bozetiš za so vodme je tu verhonje vužice menuce vosom sto žono a mužičce tam sobu puač behač s kolesom ječ po takim jako tri atleča pši ci Žonským jezoru. 11. julia bude tak daleko, že so tam vůbědžuje a městem hižo to nechce vědět a věřit k 8.30. rázi, so tuto vůbědžování vůhotuje. Kotrž se popravom celé mauke započalo a leto a večer tež bylo. Nic jenož ľudžo ze Sornie Vůžice, ze Sakské abo z Cyva, ze Svůkodné Němské, samotný ze Cyveje Nímskije přijedu a samotnejšího ze Svukraja. Tak zo su zariadovario jara, jara spokojom. Po takým. To můžete snano tam si doječ nic jako vůbečovat se so, ale snano jako přikleskovat se. Já si myslím, to je jac hodne. Na po sedmých minuce nitko je a to polada Katka na aktuálky tež ze Sornie Vůžice.
1: Serbski Rozvoz. Povješče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. Vohin baterijom skvadže Budešinje je hašanje. Kaj šrečnik policije z Džili so votranja rumuje. Ľudžo Budešinje pak mili dale vokna a durje zaurene džeržeč, nimo toho nesmieče klimove připrave bježeč. Vobedlerjo su tiž namovjeni, so ne bih odo vonka přebyvali. Jedujte mačizne nisu pojece dotaj zvěstčili, kaj šrekaše. Tiž 42 vobedlerjo, kotrž bih u vojenja dla evakuovali, nesmeča hišče ruče do svojich bydlenju, tak rečnik. 4 morske kontejnery baterijového skvadišča při šlibenovém parkovanišču bih u so votoru popodnju z dotaj neznatije příčiny zapalili. Připrava služi tomu kabvanja miliny vůrunač. Přijote za konstitucijenski Vitaj festival Miłoczanskej skale spolne paru beža. Pomocnice su hižo stane a jivišče natvarili a v obsvetlenje za puče a videove projekcije testovali. Kajž vono organizator Daniel Hefner rekne, vočakuja viac hač 400 vopetovarju, telko bieloni. Festival započnje so juce s dvurečnym vedženjom po skale, hučbu Valbogi Vaudžic a Izabele Kodunskije a serbskimi filmami. Nimo mnojih dživarničkov bjeu dnja poskiča so sobotu večer koncerty Berlinskije drohi Janka Hanka skupiny a vod Jake Švarc. Při Bjerovskim jezeru zaji so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizatorojo vočakuja viac hač 8.000 hosči. Hač do soboty vystupuje na 5 jivisčach viac hač 70 švumilcu. Mez nimi Jesus, Capital Bra, Nelix, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festivala při Bjerovskim jezeru sokuo vokuo klitnoho vopkat z džela zašlaha. Vopjestky su vupisane. Přibrio za kupanje, puč při klitnjanskim šibriohu, kajštež parkovanišča za vopetovarju přistava, pak vostanu dale přistupne. Vo vistotu na festivalu postarate so nimo security tema, tež policija a DRK zbivije vody. Dženca započnu so na B6.90 mjez strožu a vulkimi zžarami tvarske dživa. Kajž krajne zarednistvo za nadružne tvar a vopkat z džili dostane zvjazkova droha na 1,4 km novu asfaltovu voštu. Za čas tvarskih dživov hač dosrič augusta dobi so B6.90 zaurič. Vopjestka veče přes Hitk, Rožant a Gulu. Do runja dženca započnu so na 100 Vodače na S109 mjez Zuborničku a Dubom tvarske dživa, s kotrimiš so překodaj pod statnej drohu v umenite. Statna droha so hač dosrič augusta zašlaha. Hižo čera su so tvarske dživa na vonje droze Dobranecach na dvima blakomaj hođiju a mjez Češkecami a Bečicami započeli. Tam može k nakvilnim hačenjam dojnč. Na čerovšim serbskim blíže Drježdanach su so 12 v občiniku mjestrujim v obastniku Jakubje Barče Čišinskim rozmovjeli a v obšijotach na jeho 170. narodninu. Tutu sobotu vuotuja serbsce spisovačelio Budušinje na čest Čišinského literárne čitanje s poeziju na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako sobuskutkovace dalši němsce a slovenske poeča. Stajne serbske blido skáčuje so v Drježdanach mjastem 5 let kúžde druhý mesac k vulni serbske besače. To bych upojistče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijem viac smročelu, hač svunca tež švíle nás očakuje, popodňu a večer môže sa tiež zahrimať. 1 a 26 stopňu na meteorológovia viesča. Júce zmieme niečo svunca, niečo močelu, tiež jednotlivé krotké švíle popodňu sú možné, a to pri 20 do 23 stopňach. Sobotu zmieme dosť svunca, a to pri 9 a 23 stopňach.
0: Na drohách slinčo nestáva nimo tutých veľkých zjavných oficiálnych hačenjov, kýž je Katka vám rúne přednesla tvárny štodla. A vieš, što Katka ty si rúne povedala v tom festivalu pri Bjavavodským jezeru, Kapelte Bra napríklad, abo tiež tí acen. Ja júci, no, také krotké vúrysky, ju no, spšiho to aj cebohu slúchario. Vedeli, v kotrých melodiách tá modina zakáča, rajtve.
2: Hej.
0: Huka a toka, so.
2: Postela, posi, da bi če se znala trochu vúši. Abo te tún pegel trochu de lečaneš.
0: Ale jenaš tiki malke kusk, zo majen ku zatiš. Što mi niče, sa moj? Ja tu jucu muščinč. Peč, menčino ponavu, sedme ich dobro hranje.
1: Serbski rozvoz.
0: Ja vás dočasne varnujú, nic zo vám tam žička z ruky panie, tiež po nemiešeče váš rančí kofej. Šo druhé jucu ráno.

0: plus que j'aimerais.
1: 3, 2, 1. V, V, V. Věda, vědomost a vůnamakanky.
2: Před 10 letami júliu 2016 buza šmoradko rá Pokémon Go ozvěna. A tuta bu hoborský úspěch. Žila je jace hač 100 milionů ľudí po celém světě měsačně z nej za Pokémonami honivo a ty žence hiště ju miliony ľudí šedne ráje. Na šmoradku jim karta pokazuje, že jich v okolině namakaja Pokémony. Když namestne sú, svoju okolinu z kameru šmoradka skenuja a rá potom figuruje. Guru na obrazovce do okoliny projiciruje, zo bychu ju popadnili. Rá je samo na sebi darmotná, tola s penezami môže si šelke lepší nekupič. A tak, abo znak, vizo tyž se svojimi dátami za ňu pvačíš. Závod na Jentik je rú hújú a byl 10 let tojšto dátu od užívarju a rajoku zezbíral. Je Pokémony na korče rozdělil a s tým voblivoval doka ľudžo dú. A na tutých postajených miestnach je po celém svieče od šmoradkov v obrazy a videa v okolíne romadžil. V přírodě, na usách, miestach, vonka, runie, takéž nucka z javných tvárenách. S tutými dátami je závod potom v zajšvých letách rumnostnú kumšnú inteligencu trénoval. Loni mieše na Jentik potom došť dátov. Je rú na ďalší závod předal a so netkovo dále vujíče a zvičnenie svojej rumnostnej kumšnej inteligence stará. Tuta hodži sa mienujce za navigáciu celé bez satelitov. Když dostane kumštna inteligenca v obraz kamery, zviešti nedom dokladnú pozíciu kamery na svieče a dalšiu navigáciu zmožnia. Samo je linimáš žiaden zvisk GPS-e abo druhým navigácijským systémam. Tak má so samostatná navigácia roboterov a trutov zmožniač. Napríklad zoby trut svoj puč namakal, když dobi paket roznošovač. Abo cíl trechíč. Závod na Jentik mienujce tež s vojskom USA a tvárcom vojarských trútov romadže dživa. Zobychu trúty tež potom svoje vopory celé vodsamo najšli, když nepřečel satelity blokuje. A to z kumšnej inteligencu, kotraž bu trénovaná s dátami, kotre sú dječi, modostní a doroščení z rú Pokémon Go zbírali.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
3: Na hajtejka vo svita navigácia mi by hižo tajka dosała rano ke kłodziaki, do kupele albo k aucze. 4 mięciny do cywilki na sudą.
4: Zgromadnie jesmy młodzi, zgromadnie jesmy starsi, tu jest sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mu sonić, sam tyś noc tyś nanka.

0: Lube Gitschi, Dundak Jekas, Lubene, Prosinske, Livove, Vodu, Hendrich jetzt auch Wuppetau. Jakub Alena, Pscheracitai Wam, Svoje Dorjivinja.
1: Also muss man wille Gubatschbulli, und muss es like Challenges schienen.
2: Na, ma, das sind wir auch schelake Narovki na dniu, jako Skupina Gomadža, kisch ma pan Zmistrowacz. Mas me schienen immer taki listne Bär, so mas ma. Da byli jen byli kilometra, bo kojno hata běhač a přitom střela jako zadžuky překočíč, pomáže jako skupina, je sit-up střin.
0: Zopak nesu ve vodu Hendrichecach jen športovali, ale tyž jara kreativní byli, jsou si například barvu z přírody sami nadživali a tu ještě viac, slyšiče sobotu na podživečích.

0: 36 minut na po 8 je až do Syda Dženca Svudnho v Vasku v Liesku.
1: Přejeme zbožo.
0: Přejeme Dženca zbožo do Vaska, naši mačeri a vůdce. Reza Vyčazová světi Dženca jubilejne 75. narodnine, tak sti v narodninský mělce. Přejeme narodninace v obstajnu kutu storotu bože žonovanie a mnoho rianych a zbožovných let v kruhu lubych svojebnych. Narodnine svěčíme vůdcene Dženc vůriadne rade, kdyby přinžeme s veselom či pomáme. Vostajn struba Vjesova, to přeje či cva Bobria. Wolfgang na prýný městní doka Marika se s Frankom, synaj Milan se s Marinu a Markus se s Borboru. A vjezote šitke nučky Anika, Marian, Timon, Katarina, Melike, Johanna, Dominik, Ester a tyž Edmund. No hej, a zo bychče si dále zdžeržava vaše hobie, šako rade kolesuječe a vo sebi tež pomhače nučkam při domjacich nadavkach a vo sebi tež vobladače si daloký svět. No hej, a rezu Vyčazu, no to ma sva delanské dječine vezo tež v pomjatku jako nedešu vúčoku v Ralbicach a tež nedešu direkt rektorku zakvadnije šule. Sada minčino dona po 8 je, a tak nech so vosvieča narodnine ve Vasku.

Rilinčine do na pol 8 je, mače v auto doma, a bo dobil so lepe prašeč, keliko auto mače drie doma. Statistikario su netko v opročete šitko zličili, keliko auto je pšizjevenih napšikvat ve vokresu Budešin. A tam je jim napadnevo, so su čiki su ve vokresu Budešin doma, čiki šmaja najviace auto pšizjevenih. Menjuce na tisac, haj v obedlerio su nali čili 626 auto přizjevenih. No haj, to je ve statistice jara, jara vysoka ličba. To přetrichi jenož hišče v okres ve Rudnych Horinach, a tež ve Vogtlandže, potekim ve Cywonimskej přeladže, ste Cilhorika Rudne Horine, potom Vogtlandska, a potom nydom v okres Budešin, a potem tež v okres Zolec. Potekim, no haj, když se na kraju žive, potom šako tež trebaš nikajku koritku, kotraz če od A do B voze takého pravého šoféra, to si neskýre či najmenší, abo najmenie, môža si popšeč cimenčine do napo, vosemiche.

was mit Schnuppern ab, was mich so hier so du wirbudisch in Nepal wo wirklich wohin bi wat dem hier Katka Jensa no de schischras poe da wa in der so je shit kon nimo so je wohin sachane also može mir so wo projetisch na pomocne skutki vonjo be bobore a tak dale policiu spuščet so wo proje na dobro ludzi potom jiwa ja no a des potom poladame kak so to potom wotmiwa što tam šo trebaš menuce při hašenju, kejtu, pošto to je ekstremna ličba, su trebali 50 litrov vode na menšinu. Na menšinu, 50 litrov, napšikvat jenoš. Zobuchu tam moli zavod hašeč. No a ja potom šitke logistiske vietce koordinovač, dokova vokovo ľudži zastarač. To šon nie je to najlohše. A to ja jara vobdživam, kak to potom cele čistu heju zdžerža, kde smím to takhle sformulovať a potom s jasným vočkom a jasnými mozami so všetko koordinuje. Vujky kompliment, že sač menšinou ponapovosím ich. Postrobetuješ všetkým vohňovým voboram a vobornicám a ty všetkým, kociš sovoto staraja, že sač ponapovosím ich.

Dümenčine potřebiliki na vosom dobranje přeje serbski rozvoz. Se tekst načitač, abo se tekst naposkač. Šelake variante dre mače, když chceče se knihy kupič, a potom tište přečitač, abo se knihy naposkač. Svuchore například. A to my máme tež viacere svuchore za vás přijotované například, říká jedna Olja a je stavizna. Tuta je dodom dieska a potajna Olja je ze svojej mačeriu ze svojne čekny dobjava namakavé vúžice pomoc, hospodu a nú přečelku Linku, tak ona ríka, a z nej poda so Olja na dodom dej.

0: Čmičunou do osmešiem.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Cecília Zelnáková ze Spančic Kukova.
2: Ľube Božo, prošu Če, převodžejte iž dženca mě. Správne cú so pracovať, nic maličkošte sfalšovať. Byl než drude Češko je, ľuboš prinja kázňa je. Bez dovery tež ve svojbe, pounošť z Boža nimodže. Spošť mile moc a krutu volu, cú přinošovať správne k zbožu. Nedodňu přec čeho dla, sem potreche na rune ja, když podamo so pracuju a ve mni pytam vinušu. Bo však do dna duše vidí, nevěrnošť a namoc hýdži. Človek myslí, sám sem kněz, to nie je buď náš do nebes. Tak votrania do večera, nech zbožo tebe převodža. A když dojnty češke sú, dopom so na modlitvu. Čak a svava tebi sluša, nech spiva spochy moja duša. Přetož radovač so smím přes miru, vidžo začúvajo Božu stvobu. Tuž s Bohom dženic počinám, vidžo nichtu nie sam. Vun šitkým blízko zvostava, mám doveru, to dosaha.
0: To praje Cecília Zelnáková ze Spančic Kukova, ve nadavku a zamovitosti tam dnišeje faskije vikarije.

0: Hej, 12 minčin o 8.
1: Polícia z G.
2: Cia 40-letny je v útoru večer ze svojim Mazdom jes kamenej a veľký dupravu zjezdnie do Rybezio. Zranil so pri tem neje 1000 euro škody pak nasta. Test na alkohol pokazá 2,9 promilu. Policistča zachuje mu nedom jezdnú dôlnosť. Po nezbožu na autodroze 4 zmienieše so šofér v útoru popúdňu pola Budešina. 40-letný bie ze svojim Mercedesom smier drieždane po autodroze popúču a prasne pola Budešina do pobočnie planky. Políciu nezvonieše a so zmienie s autom. Krotko potom zrazu muž v auče nedom hišče raz a to do jezdži dva kotroš na autodroze na tvárnišče pokaz a potekým také väčšie nakvadne auto so značkami a svicami. Šofér Mercedesa spýta potom pieši čeknúč, policistča pak sú Belgičana nedom najšli škoda posta 1000 euro. Starší porik, kotroš přinže z Arnstovskej vokoliny, bú minené dne v obšúdžene. 70-letná a 76-letná cištaj knižnú zbierku předač, za kotroš bú himaj viacač 100 000 euro slúbené. Zbychu so peneze na porik přepokázali, žádaše si neznáte EC-kartu s comt pinom. Starcej přizvolichu a skučičel vodspěne niečo 4 000 euro z konta. Kriminálna služba z Kamienca slíží dla obšúdnictva. V útoru večer bú blúňu auto od parkovanišča pri připravie za kšidy pokradnené. Je to Mitsubishi ASX v hodnočenie 10-500 euro. Za jezdži dvom netko sliča. A tiež kolesa sú sa pokradnili a to minených týdženiach pola garážu pri muzeu v Hornikecach skúčičel jo zahu žunské koleso marky Diamant a tiež e-bike marky Sinusobu tutej pačitej 3000 euro. A 22-letný bie pola Hamora přespěšne na lesnickým puču popuču, muž v Suzukiju pošim zdaču, dokež bie přespěšne, mies klitnom a delným vujezdom od jezdnia zjedže a doštoma prasne. Zranil sa nich do neje, viecna škoda vúčinie še niečo 4 000 euro a auto bie šrot.

0: Filo Melos. Dirtam dejstva Marbije Drozene.
1: Ach, naš Filo Melos vupada dženca nekak zažuvane a mučne. Vundre neje cevu noc spau.
2: A to ta netrichi. Sem fit kajš to ve. Sem menujci išće raz na to spanja přemyslovao. To je mi to lepše škola veliču spač. Dla to, kečbu. Lične spa žan vokomik. Jenož zimski spa je. Šik.
1: Ty pak, dženca, zaso ze zupo ideju do dňa startuješ.
2: Ja sem tež zupo. Tak zupo, kajš ideja zimského spara. Predstaj si tola, mesto to, zo veliču spíš. Ty še vonka rinje a môžeš lot jesť, a si svunčko na brjušk svičiť dač, no to spíš račo v zime.
1: Ty necháš veliču z cíla spáč a za to cíľu zimu?
2: Bingo! Potom sem po zimie uspane a fit za lečo. Nebyl žaden vulit na jezo skomčil a žaden vesný svedžen.
1: Najprv z cíla nic spáč a potom převele, to je nestrove.
2: Ach, to vierno nej. Žuky a ježiky tež v zimie spia. Zakula so do nieška, zababia so hač nad ušimi a potom...
1: Filomelo so, lepe je, tež kujže džen spíš, v leču a v zimie. Šo druje je nestrove a skroči tvoje živenčko, tež převele spíš a tež tež přemalo spíš.
2: Ja ta sem nedom plem. Nespíš, nebudeš staré, spíš celú zimu, tyž nebudeš starší, to nie je vo sebe jara klevo.
1: Ale krutý rytmus je přeco strouší.
2: Rytmus, môj rytmus je veličo šo užívač, v zimne spáč. To bychu môli šice činič. To je menujce dere za náš vop svet. Lichtu netreba tepič, et svicu zasvičič, vište, kelko by jen to lutoval. V zemlje to ste poslišča, jenož spač.
1: Aha, na, se mučne, nese ja se do spav, što?
2: Vjetri, treba jenož mini krutku, že všetla oko. Potom šedža žuha hač do zime. Ten špink bude krásny, jenož so na mechkušky. Zaučk prasnič a so zakulič, nekak takhle.
1: Filomelo so? Na huch, na to pak je netko voproče spiešne švo. Ale viezo. To je jenož mini krutka přestavka.

0: Dženca džeme doliesa je to spiju z zdičacoho cyklusa Metečka z Pera Marky Kraucec. A hudbu je komponovala Mahata Cyžec Korenkova. To sme my narovali z Bettinu Manuelu Kerstin Danielom a Christianu a dalšími šulerjemi Ralbičanskeje vyšeje šule. A to ve Konjecach tam nažoli a štuje gitarurau Günther Schwentek.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Vohin baterijovim skvadže Budušinje je zhašany. Kaj šrečnik policije z Džili so votranja rumuje. Lučo Budušinje pak meli dale v okna a durjen zaurene meč, nimo toho nesmeča klimove připrave bežeč. Vobedlerjo so tež namovjeni, so ne bih ju dolo vonka přebevali. Je do temačizne nesu bojece dotaj zvestčili. Tež 42 vobedlerjo, kotrož bih ju vojenja dla evakuovali, nesmeča hišče ročo do svojih bydlenju, tak rečnik. 4 morske kontejnery baterijového skvadišča při šlíbenovém parkovanišču bych so v útoru popoludniu z dotaj neznatije příčiny zapalili. Příprava služi tomu kabvania miliny vrunač. Přihoty za konstitucijský Vitaj festival Miłoczanskej skale spolni paru běža. Pomocnice jsou hižo stane a jeviště natvarili a v obsvětlenie za puče a videové projekcie testovali. Kajž vono organizátor Daniel Hefner rekne, očakuje viac hač 400 vopytovarjo, delko Beloni. Festival započne so juce s dvůrečným vědženjom po skale. Hučbu Valborgi Vaudžic a Isabelle Kauduinskeje a serbskými filmami a rozmovami vonich. Nimo mnohých dživaničkov bieru dňa poskyča so sobotu večer koncerty Berlínskeje drohy skupiny Janka Hanka a vod Jake Švarc. Při Bervodskim jezoru zahají so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizátorojo očakuja viac hač 18,000 hosti. Hač do soboty vystupuje na 5 jivišťach viac hač 70 vumilcu, mez nimi Jesus, Capital Bra, Nelix, Diatzen a Stella Bossi. Dla festivala při Bervodskim jezoru so kovo vokuo klitnoho vopkat z džela zašleha. Vopjestky sú vopisane. Přibrio za kupanie, puč při kytnanským šibriovu, kajšte šparku a nišča za vopytováriu přistava, pak vostanu dále přistupne. Vo vistotu na festivalu postarati so nimo security teama, tež policia a DRK zbivie vody. Dženca započnú sa na B6 a 9.10 mies strožu a vulkými zdárami tvarske dživa. Kajž krajné záhradníctvo za nádrožné tvar a vopkat dželi dostane zviazková droha na 1,4 kilometrach novú asfaltu vo vorštu. Za čas tvarských dživov hač do skrič augusta doby sa B6 a 9.10 zaurič. Vopjestka vedže přes Hítk, Rožant a Kulu. Do runia dženca započnú sa na S100 a 9 mies Zuborničku a Dubom tvarske dživa, s kotrimiš sa překodaj pod státne drohu uminiti. Státna droha sa hač do skrič augusta zašľaha. Hižo čera sú sa tvarske dživa na vôni droze v Dobranecach na dvemaj blakomaj hodžiju a mies Češkecami a Biečicami započeli. Tam môže k nakvinnom hačeniam dojnč. Na serbskim lidžo čera Drježdanach je sa 12 vopdženikov mjez druhým v obásniku Jakubie Barče Čišinským rozmovjavo a v obšiotach na jeho 170. národninu. Tutu sobotu vôduja serbsce spisovačili o Budušinje na čest Čišinského literárne čitanje z poeziju na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši Nimsce a Slovjansce poeča. Stajne serbske blido skáčuje so Drježdanach mjestem 5 let každý druhý mjesec k vulnej serbske besadže. To bych upovestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme viac mročelu, hač svunca. Tu Budušinje je so hižo dešťovalo, tak ma tiež bielu dňa všetce zase raz s švielemi dále hič. Žive zlie prostupa dženca na 21 stopňu. Tiež juce zmieme svunco a tuž do mročelu. Tiež juce máme zase s švielemi ličič. Temperatura v ostanie miest 20-23 stopňami. Sobotu potom zmieme dosť a nadosť svunca pri 9-23 stopňach. Tiež nedželu sa temperatura v ulce nezmieni, topak očakuje nás tiež švieľe a nevedro.
0: na pučach so ničo nehači, netyka. Dobro je zbudu, dženci šaoranja.
1: Serbski rozvoz.
0: Dundam rad, Ralf Bumibursi.

0: one.
1: Ve, veda, vedomost, a vunamakanki.
2: Před 10 letami júliu 2016 buza šmoradko rá Pokémon Go ozvěna. A tuta bu hoborský úspěch. Žila je jace hač 100 milionů ľudí po celém světě měsačně z nej za Pokémonami honivo a ty žence hýště ju miliony ľudí šedne ráje. Na šmoradku jim karta pokazuje, že jich v okolině namakajá Pokémony. Když naměstne sú, svoju okolinu z kameru šmoradka skenuja a rá potom figuru na obrazovce do okoliny projiciruje, zo bychu ju popadnili. Rá je samo na sebi darmotná, tola s penězami může si šelky lepšiny kupič. A tak, abo znak, vězo tyž se svojimi dátami za ňu pláčíš. Závod na Jentik je rúhujú a byl 10 let tojšto dátu od užívarju a rajoku zezbíral. Je Pokémony na kalče rozdělil a s tým voblivoval doka ľudžo dú. A na tutých postajených miestnách je po celém svieče od šmoradkov v obrazy a videa v okolíne romadžiu. Přírodže, nausách, miestách, vonka, rúne, takéž nucka z javných tvárenách. S tutými dátami je závod potom v zajšvých letách rumnostnú kumšnú inteligencu trénoval. Loni meješe na Jentik potom došť dátov. Je rú na další závod předal a sonietkovo dále vujíče a zvičnenie svojeje rumnostnéje kumšnéje inteligence stará. Tuta hodži sa mienujce za navigáciu celé bez satelitu. Když dostane kumštna inteligenca v obraz kamery, zviešti nedom dokladnú pozíciu kamery na svieče a dalšiu navigáciu zmožnia. Samo jeli nimáš žiaden zvisk GPS-y abo druhým navigácijským systémam. Tak má so samostatná navigácia roboterov a trutu zmožniač. Napríklad zoby trut svoj puč namakal, když dobi paket roznošovač. Abo cíl trechíč. Závod na Jentik mienujce tež s vojskom USA a tvárcom vojarských trútov romadže dživa. Zobychu trúty tež potom svoje vopory celé vodsamo najšli, když nepřečel satelity blokuje. A to z kumšnej inteligencu, kotraž bu trénovaná s dátami, kotre sú dječi, modostní a doroščení z rú Pokémon Go zbírali.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
3: A dolad poskyča vám predsom Mirčin Venk.
4: Ja tu až

Přichodná rečná hodina zmierca Zarnisko z Jaska pri Kloštorskej vodže. Tu ta bude dženca, knies Luman tam vás očakuje ve Zarniskim zviazku ve Pančicach Kukovie. Od popudnia ciochadžo na večera na po šestčich pošu zaklipajče, jeli trvače pomoc sveství 212. Vesne svedin ve serbskich Baslicach, tutun konstiženja a što je so mi na do oči kulivo, zo su na plakatach, abo lebe prene tež na flyerach, přeco se serbskim pomenovanjom a serbskim vopisovanjom konca tyženja zapisali a započeli. Po takim konc tyženja tam jutce večer šestčich, tam maja natočenje piva, sleduje dječace kino a vesne vubečovanje. Sobotu od popodnja štyrioch zmeja tam koparski turnier, paralelnje poskiče ja tež wafle a kofi a za Dječi, paslinsku, drohu a potom od večera 8 su rije za modych a trochu staršu modžinu. Ja tak praju, mnoha ničo renčeho. A když chcete ište vedieť, štú tam na renče bjuko zapiska nedelu, no to je kapava horiane. Na po 12, ľuba hospozy, netrebače so vo obied starač, tam v obied poskyčeja, a potom popodňu na po cioch, jižera z kofeja tykans, a potom sleduje písané program se serbským folklórnym ansamblom Vúdvo, potajkým tyž tam bude konc tyženia tušto los nimo v Bošecach. Tam zmia tyž skakanský a jechanský turnier. Miestem je to hižo tun 19. vúlky budesky. Viacač 300 koni so tam vobdželia, sú tam podľa, so vúbidžuja ve dresúrie ve skakaniu. No haj, vo vúlke my to budesina.

0: Nábožné slovo.
1: Vačenca Cecília Zelnáková ze Spančic-Skukova.
2: Ľúbe Božo, prosím te, prevodžej tež dženca mne.

0: A on je tu sopracovač, nic maličko šte sfalšovač. Byl než drude Češko je, ľuboš prinja kaznja je. Bez dovery tež ve svojbe, polnošť z Boža nimodže. Spošť mile moc a krutu volu, cu přinošovať správnek z Božu. Nedodňu přec čehodla, sem potreche na rune ja, když podamo so pracuju a ve mni pytam vinušu. Bo však dodna duše vidí, nevernošť a namoc hýdži. Človek myslí, sam sem knies, to nie je buď náš do nebes. Tak votrania do večera, nech z Božo tebe převodža. A když dojnty češke sú, dopom so na modlitvu. Čak a svava tebi súša, nech spiva spohy moja duša. Přetož radovač so smím přes miru, vidžo začúvajo Božu stvobu. Tuž s Bohom dženic počinám, vidžo nichtu nie sam. Vun šitkým blízko zvostava, mám doveru, to dosaha.
1: To prece Cília Zelnáková ze Spančic Kuková vená roku a zamovitosť či tam nižšie je. Farské je vikárie. 4 menšiny dođe večeře.

0: Naša road tour, naša dorogovanie v Baltikumi žadali, naša dovolová reportárka Štefani Krautzholz jo tuchylu ze žuku ve Litovskej a nám ulicujo, co tam jo južo šukno doživiva.
1: Labadiena z miesta Vilnius. Tak se kdoni v Litovskej rice dobre žin. Jo, sme nadali v Litovskej u v tom vegindietnem miestašku. Vilnius jo glune miesto Litovskeje a teke jo to největší místo v baltických republikách. Na každé pát jeho přelšo rýdne. My bydlíme u nakšom je starého města a te staré města a te drogy a gasy, kterýž vědu pen do té ríky u Nýrys. To je tak oplivané, tak jo, elegantné a přísamem ako v Parízu. Ja mogu každému jano přiradovať, u se to raz ogledáš, šužio rýdne, upešňone a ľuži sú vegin přijazné.
0: Ja, co ste si už v mieste Vilnius ogledali?
1: Sme byli v Technickém muzeu toho miesta a také to mogu jano každému naražiť, to je raz žižimi snaž, to je stará elektrania, tam sú tie staré turbíny a všetko ešte nučím, že sa ogledáš, kak všetko je sa uvijalo před 100 a 200 letami, jak jsou zachopili ty předné elektrárně u Natvaríš, jak bylo v sovětském času a tak dále. Můžeš ohledat rozpokazování dla Nikola Tesly. Ne, to nie, nicht kein schon založil tu firmu Tesla, ale wenn jo byl elektrický inženýr a to jo všetko vegin spodobne přigetované, vysvětlně za tu mladou generáciu, ale také my staršími, že my nieco uknuš a tam vegin rýdne casmíš.
0: Jo, také vážne přašanie zadovol, kaká joga litovská kuchňa?
1: To, což nento som vyžela jo, až majú všetko dobrú jízu také v restaurankách. Všetko vieš, aké kombinácie a čo všetko môžu veni prigetovať s kujkou a s tvarokom. V všakých variáciách tam všetko prežilajú a to je vegin dobře. Veni ľubujú u meso, to dajú sa grniš, ale ako vegetarián môžeš také šuži nieco kšudnúš a máš nieco riedného na svojom talaju. Což také musím snaž přidaš až tuňče ako u nás direktne nie. Skerry naopak. V supermarku nieco nakupuješ proviant, bo menšie vece, všetnú potrebu, to je ok, to nie je drožšie ako u nás, ale každý dej s tým líceš, až nebužo žarištež přižo do Vilniusa alebo snaž do Litovskeje.
0: Ja, to klince derje, vjaselíme sa juža na tvej výčejšie reporte, Luba Štefka. Jo, vo mieste sa juža šaka ulicovala, sa teke na lanže bola.
1: Zbyt toho kraja, by toho som jano malo vyžila, ale až do nintá, šo jano, kaké to vedo jo, o jo prešlo spodobne.
0: Jo, a převožujeme túru našej kolegúky po Baltikumie s vedpovednou muzikou v našom reže Muzika týždňa a žínca ešte raz s jadným letiským spívom hip-hop muzikária Finkies vinspíva miace drugým jo nuževenie nuhe sobu drogujúce frišne myslický katalógy možnosťov. Tak veľa zranenio sezóna blíže sa koncujú, ale žúria sa sami vece vytvoriajú, ako by byli je regulírovali senzóre. Ja tam stojím a požívam ten moment, netrebám nic a Thomas Müs, južo dvojko nesom nic ved nikogo trebao.

0: Papier morig.
1: Przyjdące wyrażki na naszych sach stoi przed żuriami, koko to was zdąga se ten kunstyżenia zachopio. Jeden z tych prydnych kokotów bużo sobie tu turiju. Tam na morzina jo cora jużo pilnie wince wiwa a upyszniwa wrota. Jasele se aż zmiju żasysz rytario a żywiś na szczożuczu w drastwie a wesym drożkario. Jo to jo wiele wicy ako woni a turianarka Vanessa Stegecojc gotioteke zasi sobu a tożto przaszanie jo zasi najważniejsze, kto Bůže na koncu králoka.
2: Činíme kres a prídne král jo v kresu a jo uzvelil svoju králoku a to jo přece věgin aufregend. Ja činím živěte raz sobu, ale ja nejsem raz byla králoka, nic prídne, nic druhý, ale češi. Ja to jo přece sein. Ale wenn ihr den Frosch kann, als wissen wir, wie gehen WC reden, gash. Tam, da würden wir, da ja, schätze mal, Samir.
1: Ja, na pen, du hast mir die Palze, als das Gönns, ne, ras klappu ja, als ihr Buja Vanessa Stegezolz, Zniona Kralhuka, snasch, zosch auf Hedlerbusch, kokot, tureju, Buja nintos hobel du, napuchich, umarschiruju.

0: Ja, wie ich das höre, ich lese ja nicht. Servus, Savas, Chosse, wir bringen uns Musikerschütze, die akustisch das Wort gerne doppelnehmen. Prieswacharka, se vam zase sama predstavljam, a tak ulicu je odla coga sebe vedpovednu štutsku žicu.
1: Mi se kroni dörde cima, ja bydlim v klein Köris, a ja spivam horje, flughorje, ja uknu serski, juž žaset le, ja som bywa na kompaktnem kursu, juž tři raza, my sme tam spivali palins palins, a ja som dawa, ten spiu, mojemu, vednikoju chora, a ven jo pisał za nas, ten spiu. A razumom, to jo Hardy Schulze.
0: Ja, dort ist aber takem spiu palenze žice, a my vam grajome variantu spivaria a komponista Krzeszczana Münka, Christiana Müllera, Jamesa,

0: teke gronisch jo an nežli až spiu zaznio, cuam išči gronisch až smiošo se nadali muziki při nás žitriš abo gaš máš o něco drugiego na učobie.
1: Vytkos? Přešania? Píšte nám pět 0151 jednasťo 8 6 8 8 6 5 RBB Serský program.

Redne oko gnuša doživinja v dovolu, abo tek doma, v našej domuni, šo to su impresije, na kateréž mežašo se jaseliš? Stvrtk ga přece stoje také impresije na našom programe, veci vam net ulicujom, do toho cu vam redne ženže, což ja som Anja Kochojt-Švarcová, a viele viacele pri prísluchaniu.

0: Наша road tour, наша дорогование в Балтику уже далее, наша доволова репортерка Стефани Крауцольц ее тухлю зажуку в Литовске, а нам улицу ее, что там ее уже шикно доживила.
1: Лабадена с места Вильнюс. Так сказать, Джонни в Литовске рице добежин. Ее мы надали в Литовске, о в этом вегендитном местошку. Вильнюс ее главное место литовское, а теке ее to největší místo v baltických republikách. Na každé pát jeho přelšo rýdne. My byli mu u nakšom je starého místa a te staré místa a te drogy a gasy, které švědu pen do té ríky u Nýrys. To je tak oplivané, tak jo, elegantné a přísamem jako v Parízu. Já mogu každému jano přiradovat, u se to raz ogledáš, šužijo rýdne, upešňovné, ale že jsou vegin přijazné.
0: Ja, co ste si už v mieste Vilnius ogledali?
1: Sme byli v technickém muzeu toho miesta a také to mogu jano kuždemu naražiš, to še raz žižimi snaž, to je stará elektrania, tam sú te staré turbíny a všetko ešte nučí, môžeš sa ogledaš, kak všetko je sú uvijalo před 120 letami, jak jsou zachopili ty předné elektrárně u Natvaríš, jak bylo v sovětském času a tak dále. Můžeš ohledat rozpokazování dla Nikola Tesly. Ne, to nie, nicht kenčo založil tu firmu Tesla, ale ven jo byl elektrický inženýr. A to je všechno vegin spodobně přigetované, vysvětně za tu mladou generáciu, ale také my staršími žomini to uknuš a tam vegin rýdne casmíš.
0: Jo, také vážné přašanie zadovol. Kaká joga litovská kuchňa?
1: To, což nento som vyžela jo, až majú prešlo dobrú jízu také v restaurankách. Všetko vieš, aké kombinácie a čo všetko môžu veni prigetovať s kujkou a s tvarokom. V všakých variáciách tam všetko prežilajú a to je vegin dobře. Veni ľubujú u miso, to dajú sa groniš, ale ako vegetarián môžeš také šužinicu kšudnúš a máš nieco riedného na svojom talaju. Což také musím snaž přidaš až tuňče ako u nás direktne nie. Skerry naopak. V supermarku nieco nakupuješ proviant, bo menšie vece, všetnú potrebu, to je ok, to nie je drožšie ako u nás, ale každý deň s tým líceš, až nebužo žarištež přižo do Vilniusa alebo snaž do Litovskie.
0: Ja, to klince derie, vjaselíme sa juža na tvej výčejšie reporte, Luba Štefka. Jo, vo mieste sa juža šaka ulicovala, sa teke na lanže bola.
1: Zbyt toho kraja, by toho som jano malo vyžila, ale až do nintá, šo jano, kaké to vedo jo, o jo prešlo spodobne.
0: Jo, a převožujeme turu našej kolegúky po Baltikumie s vedpovednou muzikou v našom reže Muzika Tyženia a žínca ešte raz s jadným letiským spívom hip-hop muzikária Finkis vinspíva mňaze drugým jo nuživenie nuve sobu drogujúce frišne myslický katalógy možnosťov. Tak veľa zranenio sezóna blíže sa koncujú, ale žúria sa sami vece vytvoriajú, ako by byli je regulírovali senzóre. Ja tam stojím a požívam ten moment, netrebam nic a Thomas Müss, južo dvojko nesom nic vet nikogo trebao.

0: smerem e zhonik, kam e se së mëzi, shoren zjet me zhrozit, pëpir më rig.
1: Přijduce vyrážky na našich sach stojí před žuriami, koko to vás zidonga se ten künstiženia zachopio. Jeden z tých prídnych kokotov bužo sobe tú turiju. Tam na možina jo cora južo pilne vince, viva a upešniva vrota. Jasele sa až zmiju žasiš rytario a živiš na ščo žočo v drastvie a vesem drožkario. Jo to je veľa vici ako oni a turia narka Vanessa Štegecojc gotio teke zasi sobu a to što pšašanie jo zase nevážnejše. Kto Bůžo na koncu králoka.
2: Činíme kréz a prýdne král jo v krézu a jo uzvelil svoju králoku a to jo přece věgin aufregend. Ja činím živěte raz sobu, ale ja nejsem raz byla králoka, nic prýdne, nic druhý, ale češi. Ja to jo přece sein. Ale wenn ja ein Frosch kann, als wissen wir, wie gehen WC reden gash tam, da würden ja teuer schätze mir samir.
1: Ja, no pen, trotzdem, ich palze, asch das gönns, ne, ras klappu jo, asch jo buja Vanessa Stegezolz, žnjona kralhuka, snasch, zoscha pedlabisch, kokot, tureju, buja nintos hobe du, napučich, umarschiruju.